takhle konečně měl chlapa, který ho přepad krokodlák. Vypadal do vtíně a nechtěl o tom moc mluvit. Stal jsem se ho, jak se to stalo, protože krokodláci začali řádit teprv nedávno. Prej za ním dlouho chodil, nebo nemohl vůbec nic dělat. Jenom čekal, jestli si to nerozmyslí. Teď má ale strach, aby ho krokodlák znova nešapnul. Nedivím se, kurde.